0: U noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.

0: neslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Bylo 5 hodin.
3: Posloucháte
2: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Dámy a pánové, je to neskutečné, ale je to tak a je to tady. Po krásném slunem víkendu, znovu v makačce v práci, v kolbenkách, tam, kam zkrátka musíme. A kam musíte, ale musíme také se skvělou muzikou do ranního éteru a ranního proudu.

Je úplně jasné, že většina našich fandů Radia Hey a ranního éteru poznala Slade. Dáme další muziku, čeká nás také počasí s Lenkou.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Radio Hey!

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Je to tak, frčíme do další části, další hodiny ranního ET, ranní opravdu krátce po celé půl sedmé ranní, já věřím, že jste v pohodě a že už jste asi někteří nebo většina z vás také v pracovním nasazení, v pracovním prostoru, no a tam hrajeme taktéž, ranní ET.

jak jsem zmínil před malou chvíli, Lenka už je ve studiu a my se podíváme s vámi společně samozřejmě na aktuální pozici na oblohe, na obloze, na oblohe. Ale nesmysl.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lenko, děkujeme za počasí. Z muziky nás čeká Nickelback.

minutek do půl osmé. My už teď také sledujeme Honzu Lidla, který zatím je hodně vytížený, takže uvidíme, zda dorazí přesně o půl osmé. Každopádně my tady máme informace ze silnicného dále 46, pozor, 25. kilometr směr Olomouc. Buďte tam obezřetí opatrní a dochází tam také k většímu zdržení. Počítejte s tím.

Velmi příjemná muzika, krátce po půl osmé v dobrém ránu, Hellstorm. Ano, čtvrtá, skoro pátá minuta po půl osmé, nicméně dnes také 5. října svátek slaví Eliška.

Vyráží úžasná ranní muzika Sabaton. My se pomalu se blížíme ke 7:45. Honza Riedl už dává o sobě vědět. Naskočí s námi společně do éteru. Krátce po celé po 7. ranní. A dorazí i Pavel Hrink s hokejovou extraligou.

úžasná muzika od Hammerfall. No a my jsme už na to upozorňovali minulý týden, že do Česka se blíží citelné ochlazení. Pozor na to, na horách dokonce už nasněží.

jak my říkáme, tak v téhle muzice nenajdeš za celý 4 minuty a něco pauzu k tomu, aby si to mohl třeba stáhnout, udělat vstup, ne, prostě ne.

0: až teď a je to tady. Honzo, krásné, dobré ráno, slyšíme se.
1: Slyšíme se, je to pětko, krásné, dobré ráno, tenhle signál máme rádi.
0: A výborně, slyšíme se nádherně, tak jo. Krátce po 8, protože jsme trošičku zaimprovizovali, jak to vypadá v tomto času a v tomto okamžiku, Honzo, na českých dálnicích, silnicích, pojďme na to.
1: Jezdíme krásně, jezdíme prakticky bez nehod, za což vás všechny moc, moc chválím a děkuju, protože takhle to mám rád, nicméně někde kolony jsou, někde varuju vysokým prstem styčeným, jenom myslím, jako samozřejmě ten ukazováček, tak vysokým prstem varuju před mlhami, už je teďka vidím hned na několika dálnicích, v každém případě bude se to rozpouštět podle ČHMU a podle našich dispečerů během takový hodinky, asi bychom mohli být bez, nicméně, bez mlh, nicméně, ano. Samozřejmě svítit, tohle říkat nemusím, píše se to ve všech diskuzích, tak to prosím vás všichni čtěte a poslouchejte, protože pořád ještě jako let's kdo jezdí opravdu ze zadu takzvaně inkognito. Nicméně, pokud jde o teďka aktuální stav, tak myslím si, že je docela blbá situace na příjezdu nebo před příjezdem do Prahy na D10, to je od Mladé Boleslavy, tam je kolona, nepříjemně dlouhá kolona, je v tuhle chvíli na příjezdu D5, to je od Berouna, od Plzně, od Loděnice, tam je dokonce už pomalej provoz nějakých posledních 7 kilometrů, je tam docela dlouhý zdržení a v drtivé většině, rovnou to říkám, ano, můžeme za to my, neboť na konci té D5 je dopravní omezení, kde, jak jsem vám říkal, si připravujeme technicky ten most na budoucí přestavbu, respektive my ho postavíme úplně znova, protože ho potřebujeme rozšířit a pořádně víc rozkročit, aby se pod něj vešla ta širší D0, což je Pražský okruh. Tak prosím, trpělivost, přesně za 14 dnů, nebo ještě dřív než za 14 dnů, to omezení tady na dojezdu D5 skončí, takže tady budete mít zase do příštího roku volněji, pak se dáme do té stavby, ale to si řekneme příští rok. Naopak stavba na plný pecky běží, a to vlastně jsem nemusel říkat ani tak dramaticky, protože to ví celý národ už druhou stavební sezonu. Přestavba křížení D1, D2 u Brna, to je ten 196. D1. V tuhle chvíli tam žádný dramatický zdržení není, což mě strašně těší. O dramatickém zdržení u Brna si řekneme za chvilku. Ale co mě těší ještě víc je, že nejsou žádný nový komplikace právě tady na té stavbě 196. kilometru D1. My jsme tam teďka o víkendu po etapách, po nocích, samozřejmě jsme to dělali po nocích, tak jsme změnili dopravní režim. To znamená například ten, kdo jede od Bratislavy akce na Ostravu, tak ho převedeme objízdnou trasou, ale je to kratinký. Na D52 to je příjezd jako od Vídně, pak najede na D1 a tam udělá vpravo bok a maže do své vysněné Ostravy. Jinak tady teďka opravdu to zdržení žádný dramatický není. Naopak, dramatický, a teď se dostávám k tomu slíbenému, dramatický zdržení, a abych řekl pravdu, nevím proč, protože tam nehoda není, pokud vím, a projel jsem kamery, projel jsem dokonce i sčítače, tak právě od Ostravy D1, od Vyškova dokonce už od křížení s 50, to znamená někde od Slavkova, už je souvislá kolona až někam na ten 205, 206, tam někam, ale to je takový ten příbrněnský provoz dálniční, tam se to tvoří vždycky a nemá to souvislost s naší stavbou. Jakkoliv bych vám rád pomohl, v tuhle chvíli vám, milí brňáčkové, příbrňáčkové, držím palce.
0: Výborně. Honzo, zase záplava informací, to byla rychlost, já jsem to ani skoro nestíhal, ale každopádně, jenom se chci vrátit, jak dopadla ta promo akce teďka o víkendu, ne? Byli jsme někde, ne? Přeci,
1: byla úžasná, ta byla prostě nádherná, byla ňuňu, protože jednak to byla letošní poslední akce pro lidi na dálnicích, teď už budeme přes zimu pracovat, teď už bude přece jenom trošku jako tak, jakože cichravěc, přichází podzim, ale ta sobota jednak byla nádherný počasí, jednak přišla síla lidu, ale síla lidu. Často ty lidi byli ocyklení, jo, protože tam se krásně jezdilo. A akorát jeden pán to vypadalo, že mi přišel na pohlavkovat, ale přitom jako se usmíval a ten měl trápení a já tomu rozumím a my s tím něco musíme udělat, protože on bydlí kousek od stavby a spadla mu voda ve studni o nějaký 4 metry, což samozřejmě jako fakt jako je nemilé a to my nebudeme dělat, že se něco takového neděje, to znamená, že to pořešíme.
0: Krásný, Honzo, nádherný závěr. Já moc děkuji a budu se těšit na další briefing v České republice plošně na dálnicích, na silnicích, ředitelství silnice dálnic Honza Riedl. Díky moc, Honzo, těším se.
1: Krásný celý týden, však se ještě uslyšíme.
0: No jistě, děkujeme.

0: Rádio Hey.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

slyšíte a posloucháte velmi dobře a velmi správně. My jsme to napojili na českou lajnu, českou rockovou scénu, Devilheads, Alkohol a další. A jedeme s vámi do deváté.

0: V té další části se podíváme samozřejmě, jak jsem zmínil, na hokejovou extraligu. Podíváme se konkrétně na Spartu s Paulem Hrinkem. Teď už ale se díváme na kapelu a partu Traktor.
1: Hluboko v končinách.

0: Dámy a pánové, s tou úžasnou a skvělou muzikou jsme se dostali úplně k devítce, k deváté raní.
1: Rádio Hej.
2: Kup dřevo.
3: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
4: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time, rock for you.
1: Rádio Hej.

společně s vámi jsme odstartovali další hodinu ranního éteru, ranního proudu, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice. A to je třeba také H-centrum Pardubice, sportovní relax nebo Enteria hokejová hala Pardubice. A teď už Hammerfall, Göteborg, 19.

vyloženě nadupaný, našlápnutý Hammerfall, našlápnutý je tenista také Jirka Lehečka. Během úspěšného Davis Cupového víkendu se naladil na vítěznou notu a na prestižní pětistovce v Tokiu Jirka Lehečka ve skvělých výkonech pokračuje už teď sport.cz.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lence, děkujeme za počasí. Ano, máme krátce počtu na 10. Za okamžik by také měl dorazit náš sporták Pavel Herink, Extraliga, živě, lední hokej.

44, Piráti, krátce po půl desáté. Každopádně Pavel Herink už je na

0: se říct, skoro na ledové ploše připravený, aby s námi mohl provést komunikaci Paulo. Já tě zdravím a krásné ráno, slyšíme se?
1: Ahoj Milane, slyšíme se naprosto parádně.
0: Výborně, já si tě trošičku zesílím, když tak se do toho můžeš i opřít, Pauliku, aby jsme skutečně měli tu správnou dynamiku z ledové plochy, nicméně duel samozřejmě na Spartě, Pardubice a tak dále, byl tam také Tomášek, který vlastně návratově nebo znovu si zahrál vlastně proti manšaftu, ve kterém hrál, ty nám to řekneš, ty nám to popíšeš, protože jsi to sledoval přímo, já tuším, že z ledové plochy, pojďme na ten duel ohledně Sparty.
1: Jo, sledoval jsem to včera z kousíček od ledové plochy a samozřejmě byly tam bitky, byly tam góly, byly tam krásné akce, mělo to charakter play-off, myslím si, že to byl krásný hokej. Co musím konstatovat, tak dominance Pardubic byla naprosto jako jednoznačná.
0: Ano.
1: Včera Sparta dostala na budku, jak v podobě toho, že Filip Chlapík, kapitán, v bitce vůbec neměl šanci herně. Sparta sice to na góly moc nevypadá, ale ten herní obraz vypadal úplně jinak. Dynamo je včera totálně přejel.
0: Jasně, pojďme se podívat tedy na Spartu jako takovou, pojďme se podívat také na manšaft, na sestavu, tam jsou nějaké změny mírné, nebo jak to tam teďka vypadá, Pavlo, jaká je aktuální situace?
1: Hele, tam ve Spartě, co je zajímavý, tak tam hrál Michálek, který je podle mýho názoru 16-letý, sice ano. Nedostal moc prostoru, ale je to mladý kluk, je to velmi sympatický od Sparty, že se nebojí toho hráče nasadit. Myslím si, že teda víc prostoru dostal, až když bylo rozhodnuto na konci, už tam už jakoby věděli, že se k ničemu moc nedostanou, ale přesto je to dobrý rozhodnutí Ládi Šmída, trenéra Sparty a člověka, který se tam stará o obranu. Jinak ta sestava byla taková jako standardní, myslím si, že mají na Marocce možná jednoho, dva klíčoví hráči, ale jinak byli v relativně plný sestavě. Kdo mě mírně překvapil, a to do negativna, byl Matěj Blimel, kterýho jsem si skoro nevšiml.
0: Jasně, pojďme se podívat také na Pardubice, protože tam jsou mírné změny. Samozřejmě ta taktika, kterou si vyjádřil, tak byla taková trošičku jiná, než na kterou jsme zvykli asi u Dynama. Nebo jak jsi to viděl, jak jsi to sledoval ty živě?
1: Hele, já si myslím, že to Dynamo hrálo opravdu důrazně, rychle, kombinačně. Já bych je nerad chválil, prostě já vím, že ten dnešek možná zní trošku jednostranně, ale to, co se včera odehrávalo na tom ledu, tak tam Sparta měla možná dvě, tři pasáže, kdy to byla Sparta taková, jakou si představujeme, jakou čekáme, ale jinak si myslím, že trenér Augusta, kdyby měl vlasy, tak by se v ní trbal. Teď si může hladit svoji hladkou hlavu, čím samozřejmě si nechci dělat legraci s lidí s méně vlasy nebo bez vlasů, ale je to samozřejmě jako problém a myslím si, že pro trenéra to bude jako dost zásadní oříšek, který musí rozlousknout.
0: Pane, my jsme dneska zaměřili na ten duel, jenom nahodím ještě v závěru dnešního našeho rozhovoru velmi rychlého, protože jsme vstoupili velmi rychle do live systému, do živého vysílání Rádia Hej. Jak to vidíš vlastně, jak to bude dál, jak to bude pokračovat, co se týká bodově vůbec extraligy, hokej, kde vidíš nějaké silné manšafty? Už to tam je náznak, ty náznaky nám to tam ukazují, kdy vlastně se některá mužstva, manšafty dostávají do popředí velmi rychleji. Je to tam znamená?
1: Hele, je to vidět neskutečně, vypadá Třinec, ten zase tak nějako nenápadně z ničeho vyhrává v podstatě všechno, na co šáhne. Jako mám pocit, že ty jako kdyby navázali na ten playoff mod a zároveň v Třinci je sympatický to samý, co jsem říkal teda na Spartě. Myslím si, že Lazovský ročník 2.8, jo, prostě mladí kluci se dostávají taky na led a ten Třinec já znám trošku důvěrnějc a myslím si, že ta organizace má nějakou odvahu a že se nebojí těchto těch věcí a je bych typoval v podstatě Dynamo a Třinec jako manšafty, který se o to budou táhat nahoře. Ta Sparta, když trošku si šáhne do svědomí a malinko jakoby změní filozofii a trošku to nějak upraví, případně jednoho, dva důrazný týpky tam nějakým způsobem přivede nebo šáhne do těch rezerv, který má okolo sebe a hráči, na který si dokáže šáhnout, tak si myslím, že se tam bude držet, ale jinak další celkem příjemný překvapení jsou Vary. Jo, tam Dominik Frodl v extrémně dobrý formě. Vary hrajou fantasticky. Zdravím Daniela Tobolku, generálního manažera. Já si myslím, že to tam vede perfektně. Jinak sympatický je Kladínko. A zbytek asi tak podle toho, co jsme očekávali. Jo. A ten chvost tabulky si myslím, že se ještě bude vyvíjet. A ještě zajímavý přestup teďka Aaron Irving, dříve elitní back Sparty, dá se říct, vyhozen ze Sparty a okamžitě po něm šáhla Kometa Brno, protože si řeší nějakou svoji krizi v obraně, tak uvidíme, jestli to pro Arona Irvinga bude impuls, nebo jestli ho to nenakopne. Já doufám, že jo, protože to byl vždycky zajímavý hráč, který prostě působil tak, jak od zámořského obránce očekáváme.
0: Bezvadné informace, profi informace od Pavla Hrinka, samozřejmě na vlnách rádia. Hej, Pavle, moc ti děkuju, budu se těšit na ten další vstup z ledové plochy s tebou. Díky moc, Pavel Hrink.
1: Díky, krásný den všem, ahoj.
0: Děkujeme.

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Je to takhle, ne jinak. Je to tady. Frekvence Rádia Hej vám jsou k dispozici v České republice a každopádně jdeme dál Majestika. A co nás čeká? Ale mine, to bude počasí a doprava.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lenko, děkujeme za přínosné počasí. My už jsme také dali dopředu informaci, že bude chladněji a chladněji a na horách dokonce také začne sněžit. Každopádně u nás to sněží, u nás hrajeme skvělou muziku Holky a mašiny Dan Landa, ale pozor, přijde třeba i Ortel, buďte s námi.

Kapela skupina Ortel. Těsně před půl jedenáctou, 8 půl minuty, krásno toho dělí. Ze silnice na silnici, jak se říká, pozor, dopravní nehoda D1, 212 km směr Brno. Dochází tam ke zdržení.

Je to tak, my jsme to naladili na českou lineu, kterou máte rádi, která se vám hodně líbí a proto ji tam dáváme a nasazujeme. Tady ještě rychlá informace, ve stanici metra Prosek v neděli srazila souprava muže ve věku kolem 45 let, který podlehl vlastně při tom pádu do metra, do kolejiště. Samozřejmě záchranáři potvrdili smrt.

Dámy a pánové, ještě jedna dopravní nehoda, pojďme k ní rychle. Je to tam, ano, nehoda, D0, 22. kilometr, směr Ruzině. Pozor, buďte tam opatrní.

pánové, nám už nezbývá nic jiného, než se s vámi pomalu, ale jistě loučit. Jenom připomínám, že se nám vrátil Jirka Basta, živ a zdrav. My ho tímto zdravíme a vy se na něj můžete těšit od 13.00.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Baví. Starnet.
1: Poslouchám radio, hej. Naši při něm vařej.
2: A někdy taky pařej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.
1: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
2: Kup dřevo!
3: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
4: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
5: Sviany, české tradičně vařené pivo.
6: Bylo 12 hodin, posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time, rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic, nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední vysílání.

0: Radio Hey nabízí exkluzivní umístění vaší reklamy ve vysílání právě teď. Objednávejte na čísle 777 007 009 777 007 009 a my se s vámi na spolupráci rádi domluvíme.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

Dovolil jsem si novinku od kapely Urban z letošního roku Life After Death, kterou jsem otevřel dnešní Los Bastardos. Ano, přátelé, nemožné se stalo skutečností a po strasti plných dvou měsících v zajetí lékařské bojové jednotky za účelem řezat, sekat, solit, jsem kromě několika desítek centimetrů tlustého střeva ustál všechny končetiny. A dnes 5. říjence usedl v zaprášeném studiu obehnán Spider-Manovým předčasným výronem protírající se pavučinami a nažhavený jako svářický drát mého bratra. Rozjíždím soustruh SU-50 a vrhám se obrábět ty nejkovovější pecky do vašich slechů. Dobré odpoledne vám všem, přeje znovu zrozený soustružník v akci Jirka Basta. A tady další letošní novinka z kraje roku. Amorphis a Dancing Shadow. Dámy a pánové, je mi ctí,

neuvěřitelní Electric Cowboy, kteří přijedou z kraje roku příštího k nám do České republiky opět trošičku rozvířit stojaté vlny. Dnes má svátek Eliška. Znáte tu písničku, ne? Eliška, Eliška, mě byla pyšná, ona k nám v neděli na jahody přišla. Jojo, kdeže loňské sněhy jsou? Na 5. říjen připadá Světový den učitelů, který v roce 1994 vyhlásila organizace UNESCO. Připomíná výročí podpisu doporučení UNESCO a Mezinárodní organizace práce z roku 1966 o postavení učitelů. Tak tedy děj se vůle boží a tady už jsou další volby. Žádníková, doufám, že tam u vás v dílně rádio hraje na plný koule.

album 15 let na kovárně jsem na plech, nebo jsem na kovárně na plech, tři sestry a samozřejmě předělávka Neny, Neutzi Schluff Ballon, takže jsme si zaspomínali, ale v české verzi. Pojďme si také připomenout nějaké milníky, například zatímco Hitler řádil jako smyslu zbavený ve světě, u rodinu Millerů si našli čas lehnout si na kus řeči a výsledek se dostavil v roce 1944. Když se narodil Steve Miller a samozřejmě pak založil svůj Steve Miller Band, který za malou chvilinku uslyšíte v jednom z pilotních hitů, který mě kdysi dávno strašně oslovil. Stejné to bylo o dva roky později u Connellyho, kde matka vyvrhla v 45. malého Braina, který se proslavil jako pěvec legendárních Sweet a byl v tom tak dokonalý, že se nakonec upil a zabalil to v 90. letech na tomto světě. Uběhla další dvouletka a veselo bylo u Johnsonu, kde se v 9 měsíců po pohlavním styku narodila dnešní pěvecká ikona AC/DC Brian Johnson. To byly takové zásadní vrhy sexuchtivých rodičů ve 40. letech. Ale nejen ona, se dnes také narodila jedna z nejkrásnějších zpěvaček u nás a já se k tomu dostanu, jo? No a co se třeba událo? V roce 1962 Parlophone vydává první single Beatles Love Me Do. Navíc si na něm hraje ale Andy White. Ringo Starr pouze tamburínu, ještě mu nebylo povoleno zasednout. No, ale nebylo vždy veselo a tak přišel rok 2010 a tragicky umírá nezaviněně Steve Lee, ikonický hlas kapely Godhard. A teď už zmínění Steve Miller Band a...

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Legendární song starých dobrých Van Halenů z roku 1984. Byl to třetí single vydaný ve Spojených státech z jejich alba názvu 1984. Navzdory svému názvu ale nemá píseň nic společného se známou zemí Panamou. Píseň byla údajně napsána o autě v rozhovoru s Howardem Sternem, tož je takový nějaký jako skvělý jejich moderátor americký. Tak vysvětlil hlavní zpěvák David Roth význam písně. Ačkoliv píseň obsahuje několik sugestivních textů, je to ale skladba o autě, které Roth viděl závodit v Las Vegas. Jmenovalo se Panama Express a odtud taky název písně. Jinak mimochodem Panama byl taky název Rotova Oplu Kadett. On měl Opela a tomu říkal Panama, jo. A také vlastně napsal píseň poté, co ho reporter obvinil, že zpívá jen o ženách, večírcích a rychlých autech. No a uvědomil si, že nikdy nenapsal píseň o rychlých autech a rozhodl se tedy napsat jednu z nich. No a to je právě ono. No a v rozhovoru s Eddie Van Halenem bylo pak uvedeno, že píseň byla hudebně inspirována přímočarným tříakordovým rockovým stylem AC/DC. Tak vidíte, kudy vedla historie show businessu. A teď už další skvělá skladbička.
1: Vy nás!
0: Ovšem to není banana ráma, to jsou...

Ironie osudu je, že tato skladba vznikla ve stejné době jako podobná skladba Speed, kterou znáte samozřejmě od Billy Idla, toto jsou Eagles, kteří se v roce 1994 tímhletím představili světu po 14 letech, kdy se dali znovu dohromady a skladbičku napsali dvě velké osobnosti Don Henley a Glenn Frey. No já jenom připomínám, že dneska tady má narozeniny jedna z nejskvělejších zpěvaček, která se kdy v roku u nás narodila a stále zpívá a stále je dobrá, stále je krásná, stále je skvělá a jde o legendární už dneska Taniu, která se poprvé představila v duetu s Láďou Křížkem Coming do Láskyme a pak už jela dál. Sice se stala manželkou Radima Pařízka, Bubeníka Citronu, ale pak už šla se svojí vlastní cestou. Tady je Ďábel se svatozáří. Tani, všechno

třetí single a čtvrtý, třetí britský a čtvrtý australský single ze 7. studiového alba X kapely Inexis z roku 1990, kterou napsal Andrew Farris, Michael Hutchins a Kirk Pengley. No nic, tak to jsme si zaspomínali, no já vám musím říci, že jsem taky vzpomínal, jako a měl jsem o čem vzpomínat. Já šel původně na tu banální operaci v první polovině srpna, aby mě potom v první polovině září pustili z nemocnice, ale vám říkám, jo, doktoři, lékaři jsou od slova lekat, jo, nikoli léčit, jo, takže oni by ho vřezali, sekali, píchali a tak podobně. Oni by vymysleli i, že mám rakovinu ušního bolce, aby mi aspoň ucho mohli uřezat, jako tak to jsem tak vzpomínal. A tak jsem si dělal různý poznámky, tak jsem tam ležel, jo, tak čumíte nahoru, neví dneska mobil, tak na té jipce nebo kdekoliv jinde, jak ležíte, a to jsem ležel hodně dní, jako jo, bacha. Já už jsem vypadal jako IT mimozemšťan vedle mě vypadal jako Rambo, jo, že jsem si připadal na koncertě Hard Colony, kde mají toho ufouna přímo na pódiu, jo, tak jsem si říkal v duchu, já bych je mohl zahrát, ty kluky. No, ale tak jsem si říkal v duchu, Ježišmá, kolik já to mám roku? Já říkám, dobře, já mám tolik a tolik roku. Žižka třeba, když umřel, tak mu bylo 64 let, mu bylo Žižkovi, když umřel. A víte, co mi napadlo? Jak to v té době měl za sexem? Normálně, fakt, jako myšlenkové pochody byly šílené, jako. Jednou mi tam napadlo prostě, jak to měl ten Jančiška s Dupačkou, když byl ve svých 64 zemřel a byl tak oblečený jak Hubertus.

Co bude třeba zajet tam na sever, do té place, na nějaké pivečko? Máku, zdravím tě, zdravím i... Je to všechno v pořádku, jo? Zádek. Nic, tak přátelé, příští hodince se potkáme opět v této formaci, co znamená vy a já, na jedné straně, na druhé straně muzika proti všem. A co vám chci říct, že se podíváme i za některými novinkami a information, třeba co nového usleše, popřípadě co řekl Joy Tempest z kapely Europe. Těším se na vás v příští hodince.

0: Dřevo.
1: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály.

0: kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

znáte a vždycky mě z něho trošku mrazilo. No, myslím, že takový život byste asi nechtěli, co Vratko a jeho partička Iné kafe prezentovali v tomto videoklipu, no ale prostě takový je život a to není písnička nová, to už je nějaký den pátek. Ano, Los Bastardos pokračuje, dámy a pánové, a je to jízda společně s Freedom Call a jejich svrnou. Vám nikdo dneska řekl při pondělku, že bude hůř.

Godardi, švýcarští Godardi. Mysteria a rok 2020, tedy za mikrofonem není Steve, ale Nick. Nic, přátelé, není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem, ale vím, že na světě není člověka, který by neznal jednu jedinou písničku, a to je písnička, o které bude teď řeč, tak trošičku. Ona totiž existuje skladba, která v polovině 80. let změnila rockovou hudbu, a o kapele se říkalo, že to je grupa jednoho hitu. Historie ukázala, že tomu tak není, ale jak je na tom teď? Řeč je o skupině Europe a skladbice The Final Countdown. Tato charakteristická skladba v Evropě vyhrála kde co a v poblázněných státech dosáhla 8. místa v žebříčku Billboard Hot 100, myslím, že o rok později, nebo krátce půl roku na to asi. Já jsem vrátil z vojny a tady lidé ještě neuměli pořádně napsat slovo Europe na to, že ještě, aby věděli, o koho jde. No ale ta písnička prostě byla šílená, na to si pamatuju. A videoklip na YouTube nazhromáždil 1,5 miliardy zhlédnutí. Tehda jako samozřejmě krasavci jako Hrom, že jo, Bon Jovi se okamžitě ozval jako kadeřník, že má lepší vlasy v kapele a tak dále. Toto bylo všechno v těch polovině 80. let. No a zpěvák skupiny Europe, Joy Tempest, oni to neměli vůbec jednoduché, po 90. roku se rozpadli na chvilku, tak nějak rozešli. Joy Tempest hrával na kytaru v klubu pro 50 lidí jenom, ale pak to dali zase zpátky dohromady. No, prozradil, že se konečně zeptal svých kolegů z kapely, jestli si rádi tuto skladbičku zahrají. 40 let po jejím vlastně vydání, dalo by se říci. Je to zvláštní vztah, řekl sám Tempest v nedávném rozhovoru pro Classic Album Reviews. Má svůj vlastní život a žije tam venku. Vlastně jsem se kluku nedávno zeptal, takže nevadilo by vám to zahrát? Ne, všichni to rádi hrají naživo. Naživo. Dodal, že s písní interagovali pouze na pódiu a nikdo z nich si ji nikdy neposlouchal soukromně. Samozřejmě ji můžeme slyšet třeba v reklamě, kterou jsme schválili, říká ten pes, nebo v pořadu Formule 1. Můj táta, říká ten pes, se věnoval Formule 1 a byl na mě tak hrdý, když ji použili. To je pro mě docela milé a hřejivé, ale jinak s tou skladbou nemáme vlastně už v podstatě nic společného. No jo, tak jako vidíte, jeden hit, jo, pak byl Rock Tonight, Kerry z toho alba a pak už jeli další bomby, Prisoner of Paradise, no a teď letošním roce se pokusili o zcela novou muziku, jako například Spino Skandinávské oči. To jsou Europe na Hey Radio.

v České republice a to příští měsíc tady v Ostravě u mého bývalého zaměstnavatele, když na to přijde. To si tak říkám v duchu, co by náš zaměstnavatel mohl pozvat. Tak Vítkovo kvarteto maximálně na pivo a to ještě by museli zaplatit volní, jo. No i co se dá dělat, jo. Já si zajdu určitě příští měsíc, jestli mi to zdraví dovolí. A tady už

finsky dobrá muzika z Finska, Leningradští kovbojové a jejich Buena Vodka Social Club. No jo, je to samozřejmě kdysi dávno legendární mexická nějaká národní, prostonárodní, ale oni si z toho udělali to svoje a myslím, že docela rádiově. No a pojďme za novinkou. Legendární kytarista Guns N' Roses Slash se svou solovou kapelou Konspirátory, to zase víte, vydal nový single a videoklip Flying Blind, který předznamenává jejich chystané páté studiové album. Stejnomená deska vyjde 26. února příštího roku a kapela ji nahrála převážně živě během pouhého jednoho jediného týdne. Tuto novou syrovou rock'n'rollovou nadílku představí kytarista s celou svou sestavou i v České republice, kde v červenci vystoupí jako jeden z hlavních, nebo vlastně oni všichni jako jedna hlavní hvězda na vizovickém festivalu Masters of Rock. No a ono, ti Konspirátoři, oni vlastně v podstatě jsou furt stejní, že Miles Kennedy, jasná věc, o tom žádná, takže asi nebude třeba rozebírat. Já, mi tak napadlo jenom, kdo tam vlastně bude, že s nimi, no tak na basu hraje Todd Kearns, Brent Fitz na bicí a Frank Sinoris na rytmickou kytaru, třeba backlidovku. No a vlastně v podstatě se na to můžete těšit, ovšem mě ta písnička, která už pode mnou vyjíždí, až tak zase neoslovila, jako jo. Už jsem zažil lepší věci a ona začíná ještě tak idiotsky pomalu blbě, jako jo. Připomíná, když rakev klesá někam pod zem, no. Macešky začínají růst. To nebaví.

Ahoj, tady Jirka Krhut. Prostě se snažím nahrát nějakou zdravici pro rádio Hej a doteď jsem nic nevymyslel, ale to už je vlastně můj problém a proto zdravím všechny, které to doteďka ještě pořád baví. Mějte se krásně a zase někdy naschledanou.

do mě, ať je po mně. Zase můžou ti chytrolíni tady okolo toho našeho, co mě volí, Petr Plevel, jo, tak v podstatě můžu zase říct, že to je sexistická písnička. Ona má název Perto do mě, to je jako kdyby říkala ženská, a v závorce má Mám chuť, to je jako kdyby říkal chlap. Prostě Vítkovo kvarteto, Perto do mě, ať je po mně. Mi to připomíná jeden vtípeček, takový, tak jako víte co, vtipe vylez, jo, ne každý vtip je prostě vstřebatelný, ale tenhle ten se mi bavil, když maminko, až vyrostu, stanu se králem a budu mít 100 žen. No teda, a z kolika z nich budeš spát? No spát budu pořád s tebou, maminko. A ty ženy dáš kam? Do obyváku, k tatínkovi. A z obyváku se ozvě. Ať žije král! Aby taky ne. Jenom ne Alex Král. A to už je fotbalový příběh jiný. Pojďme, jdeme na univerzitu z Halloween.

prosím, to stále hraje Hlnský Počin, který jste právě slyšeli na Hej Rádiu v podání kapely Halloween. No a my půjdeme za sportem. Když jsem naznačil ten fotbal s tím Alexem Králem, tak jako jestli jste viděli utkání se Španělskem, Anglií nebo Chorvatskem naší reprezentace, tak při vší úctě, když už do všeho strkáme prst a nejenom to, a ve své podstatě jsme všichni trenéři, musím říci, že já jsem tam viděl progres. To je takové moderní slovíčko. Viděl jsem tam progres, dalo se na to koukat, nebyl jsem úplně naštvaný, nepřepínal jsem zas až jenom, když jenom byla reklama, ale víte, ono to tak jako teprve se všechno rodí. A včera se vyhlašoval fotbalista roku, že nejlepším českým fotbalistou sezóny se stal kdo jiný než Patrik Šik. Podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. A tento kanonýr par excellence z Leverkusenu smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety právě dnes tedy vyhlásil Klub sportovních novinářů slavnostně v Praze. No a věřme tomu, že protože v tom, mimo jiné v tom poselství se také píše, že Patrik Šik nevylučuje návrat do reprezentace. Jo, napřed, huj, po

Jdeme do závěru druhého dějství dnešního Los Bastardos, tady jsou Guns N' Roses a samozřejmě klasika, no a v příští hodince se mimo jiné podíváme i na koncert Metallica. Máte se na co těšit a na palebnou jednotku.

0: pro chlapy. Nemůžeme dostat všechny ženy na světě, blbost se o to nepokusit.
1: Alespoň tak začíná tato písnička, kdy se Izzy cítil jako plemenný bík. Začala třetí hodinka dnešního Los Bastardos a musím říci, že mám hodně spjato manažersky i kamarádsky s Honzou Kalouskem, ne? A jak jsem byl v nemocnici, tak jsme měli domluvený nějaký kšefty a tak jsem to, to už jsem byl na septické části chirurgie, tak už jsem jakože fungoval, ale jak říkám na rovinu, bez mobilu v nemocnici jste mrtví muži. Mrtví muži a mrtvé ženy, 100%. Tak tady píše, že mi napsal, že jak dneska, jak se cítím a tak podobně, protože a dej se do pohody, zaspíváme si, chodím ulicí, na pomník se teď vyčurám. On ví dobře, že to byla písnička, se kterou jsem trošku řádil a vlastně se v podstatě vrací ten frajer z Florencie, kde měli vystoupení v divadle Teatro Nicolini a měli velký úspěch, přidávali dokonce Čakalí léta, no a hráli, vlastně oni hráli před přídavkem originální verzi Sandokana a to jako si myslím, že jsme tady už taky zkoušeli, ale ve své podstatě chodí v ulici, na pomník se teď vycůrám, to je to správný. Ale pokud máte porouchanou prostatu, nevím, jak to bude, jestli budete čůrat jako Petr Plevel. Chodí v ulici, na pomník se teď vycůrám.

nejživnuvší babouci a jejich písmenka, jak jste slyšeli určitě teď na rádiu, hej. No a půjdeme na sobotní koncert Medley, jo, když na to přijde. Během jejich druhého koncertu v rezidenci Las Vegas, ve sféře samozřejmě, ve dvou skladbách, ponořili se do 90. let. Jejich dlouholetý slib neopakovat se znamená, že fanoušci mají mít každý večer a každý víkend jiný setlist, a to až do konce turné 7. listopadu, po kterém se vrátí od 28. ledna do 13. března příštího roku. V sobotu večer poprvé po 18 letech zahráli třeba Devil's Dance a později také Out Left Turn, kterou zahráli, nebo kterou nehráli celkem 7 let. Obě písně se poprvé objevily na albu Load roku 1996. Takže je to velmi zajímavé, že když kapela jede na koncert a slyší, já jsem třeba byl nešťastný na koncertu Svitu, kde jsem slyšel dvě klasické písničky, jinak tam tlačili samé novinky a ty mě moc nebavili, i když měli nový sound, nový to a tak dále, a to už je nějaký ten rok zpátky. No a jiná kapela jede a valí jeden hit za druhým, protože už není schopna vyprodukovat nic nového, a jiní zase jedou svoje bugy a tak podobně. No a Metallica, ta toho tolik natočila, že to chce všechno zahrát, a tak každý koncert je pro ně vlastně prvním koncertem. To mě baví, to by mě i bavilo asi, jako. Bych musel chodit na každý koncert, abych slyšel všechny oblíbené skladby, že? To je zase moc drahý koníček. Nic, jdeme dál, přátelé, tady máme jejich skladbičku z posledního.

0: Chalenicka, poslyšte, z Davis Cupu v Praze si Lehečka přinesl formu jako hrom i do dalších fází. Válí v Tokiu zvládl i čtvrtý zápas a zahraje si o třetí kariérní titul na okruhu ATP. Český tenista v semifinále po perfektním výkonu za 69 minut vyřadil Monočana Valentina Vešerota 6-4 a 6-2. Přičemž na vlastním servisu ztratil pouhé 4 body. Toho předchozího vyprovodil 6-1 a 6-1, že? V posledním soupeřem hráče z knižmotu bude Carlos Alcaraz, nasazená jednička a největší favorit turnaje. Nebude to mít jednoduché, ale Alcaraz je k poražení, to už jsme taky zjistili, to už taky víme, takže se toho absolutně nebojíme a bát se toho ani nebudeme. No ale pozor, když už jsem u toho sportu, tak je tady ještě jedna zprávička docela nepříjemná. Problém vznikl pro českou reprezentaci fotbalovou, protože nám odpadl další zraněný hráč, to znamená ti, co jsou vyloučení, to víme, Krejčí třeba například. No a je to Lukáš Červ, který vynechá úterní utkání ve Wembley proti domácí Anglii v Lize národů a je to smutný příběh. Nevadí, no, on vlastně v podstatě byl podepsán pod tím, že nám neuznali tu branku, že, Dru?
1: Proto, že si na ní hrál,

Mondays, já nemám rád pondělí, přátelé zeleného údolí a přítelkyně znovu smutku, nesnáším pondělí, já to vím, už dávno to vím, ale mi to v celku úplně jedno, nic s tím neudělám. A víte, co vám povím, jednu takovou zajímavostku, která prostě je daná, že vždycky v pondělí hovořím o počasí, nebo jsem hovořívával, když jsem tu dva měsíce nebyl. Nový týden odstartoval a podle předpovědí lživého českého hydrometeorologického ústavu to vypadá, že se jeho první polovina stále ponese v duchu babího léta. No ale ve čtvrtek se má přihnat studená fronta, která srazí teploty a přinese déšť. Budeme zpívat ze Střihavkou potom, když se snáší déšť, jo, ach či je. No jo, nic, ale každopádně má to být od čtvrtku takové horší, tam přijde na naše území ta výrazná studená fronta a bude okolo 15 stupňů a bude kosato a bude vám všude pršet a bude to hnusný. Jako to je, vždycky jsem říkal, že bude hůř, dobře, už dávno bylo. Čtete ty zprávy kolem a vidíte, co se venku ve světě děje a nestačíte se ani občas zdivit, jako jo. V Rusku například vládne mor, no. A prý Putin, no, vidíte. Co všechno se dozvíte? Jestli chcete dostat zakonitou depresii, najdete si tn.cz.

0: napnu, až se dostanu k vám. Dámy a pánové, Los Bastardos dnešní končí po dvou měsících, tedy premiérově, a věřím tomu, že se uslyšíme zase brzy, a já to věřte, že ano, a to už zítra dopoledne, kdy za choroboplodného Aleše zase na skulku zaskočím, jinak svůj Los Bastardos si budu hájit ve čtvrtek a pátek tento týden. Ladies and gentlemen, bylo mi ctí a státní svátkem, mějte se fanfárovi, je tři čtvrtě na jeseň, a to znamená, že už pomalu jistě balíme, tady, já.
1: Ježišmarja, jaké to bylo, ani nedokážu říct. Zkrátka dobře. A že rostou, co? A ona myslí houby. Já sám se neporostl moc.
0: No, houby rostou v koupelně a v drogerii.
2: My sbíráme hřiby.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Je pondělí 16 hodin a já vás zdravím ze studia Hey Rádia. Jmenuji se Nicole Hoffman a tohle je nový pořad Rádia Hey, který se jmenuje Hudební radar. Na co se budeme zaměřovat? No zejména na českou a slovenskou scénu a proč jsme to vytvořili? Já sama jsem zpěvačka kapely Stellaris a myslím si, že český a slovenský kapely, a to i zejména hlavně ty menší, nemají prostor. No a tak my jim ho dáme. No a jak lépe se uvést než první songou naší, která se jmenuje Contra El Silencio.

Hudební radar pokračuje, a to novinkou novinek. Eva Burešová se hlásí o slovo se svojí novou identitou, která se jmenuje Saya, a tehle song se jmenuje Mlč. Takže pojďte mlčet a poslouchat tenhle banger.

3 roky, přesně tak dlouho jsme čekali, až praští matadoři nu metalu a alternativní hudby přijdou s novým trackem Kokot Minute a jejich song Vyrostem a pak vás dostanem. Viděla jsem i klip, který přišel na světlo světa včera v 8 večer. Je hustej, jsou tam i děti. Dávejte.

Tak tohle byly Kokot Minute se svým trackem Vyrostem a pak vás dostanem. No, přiznejte se, kolik z vás už Kokot Minute dostali? Nás dostali na konci loňského roku, když jsme s nima hráli v vyprodaný pražský Lucerně. Bylo to tak šílený, že po našem setu, když jsme šli dolů do backstage a poslouchali jsme chvilku Kokot Minute řádit z backstage. Ta backstage, kde jsme byli, byla přímo pod sálem Lucerny a můžu vám říct, že jsme se fakt mysleli, že se to tam na nás celý zbortí každou vteřinu. Až takhle šílený jsou fanoušci Kokot Minute. No a kde je můžete vidět? Teďka ohlásili, že pojedou tour, která se jmenuje Rádi bychom se proslavili, než umřeme. No, tak než umřou, tak na ně dojdete teďka v Kolíně, Plzni, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, v Kladně, Havířově, v Pardubicích, Teplicích, Jablonci nad ní jsou, Litomyšli, v Olomouci a nakonec to zakončí kde jinde než v Praze, v Akropolis. No a kdo jim bude dělat společnost? No hodně kapel. Postit, Antítr nebo Horký, že slíže. A my se přesouváme na další kapelu a tou je Falsebound se songem Dead Memory.

Tak tohle byla pražská kapela Falsebound. Tyhle ty metalkóraři mají za sebou několik singlů a jak jsem říkala, jsou z Prahy a je to kapela, která za sebou ještě nemá ani alba, ani epka a je to přesně ten typ kapel, o kterém jsem vám říkala na začátku. Jděte na jejich sociální sítě, jděte na jejich streamovací platformy a nalajkujte jim to, dejte jim tam follow, protože jedině tak můžou ty kapely růst a tak se můžou někam dostávat. Pokud se vám to líbilo, já vím, trošku jsme přitvrdili, nebojte, budeme přitvrzovat i dál, ale teď si tady dáme něco ověřeného. Z Prahy se přesouváme do Brna a to za kapelou Insania. Ta teď vydala track, který se jmenuje Tu kytaru jsem spálil kvůli tobě. Kdo je Insania? Je to kultovní brněnská crossover post-hardcoreová kapela, která vznikla v roce 1987. Patří k nejvýraznějším a nejoriginálnějším formacím tuzemský tvrdý alternativní scény a je známá svými nekompromisními kytarami kombinovanými s elektronickými samply a silně sarkastickými cynickými texty. Zajímavý. No, kromě tohle těch super informací, tady mám ale ještě jeden drb. Krátce po svém vzniku v roce 87 a vydání dema Possessed by Insania byla kapela v roce 88 ze strany brněnské STB zakázána další činnost kvůli údajným podvratným a satanistickým motivům v textech. No, tak se pojďme na ty satany podívat.

Přiznejte se, komu chybí kapela John Woolhooker? Kluci se rozpadli, není to tak dávno, ale jejich zpěvák Martin Čupka přišel s novým projektem, který se jmenuje Monodream. Kombinuje tam prvky Emma, alternativního roku a metalcore. Mezi jeho známý skladby a videoklipy patří například Nobody's Puppet, která se věnuje tématu psychického násilí, Prison nebo novější single Dopamin, který kritizuje závislost na sociálních sítích a digitálním uznání. Šílený. Dáme si. I don't think for a very long time we're going to have a difficult problem distinguishing the man from a robot. And I don't think my daughter will ever marry a computer. But I think the computers will be doing the things that men do when we say they're thinking. I'm convinced that machines can and will think in our lifetime.

A jak jsou na tom naši bratři ze Slovenska? Na to se podíváme hned teď, a to s kapelou Stresspes. A tahle kapela má novinku, která se jmenuje Asfalt. No a co můžeme čekat? Kapela pochází ze Slovenska a míchá rap, alternativní rock a nu metal. Kombinuje tvrdý kytarový riffy, metalový vlivy a rap, čímž vrací nu metalový zvuk zpět ke kořenům. Uvádí se, že Stresspes patří mezi to nejlepší, co nu metalové Česko a Slovensko nabízí. No, pojďme se o tom přesvědčit.

Tak a teď si ověříme, jak moc jste mě poslouchali. Na začátku jsem říkala, že kapela Kokot Minute vyráží na turné. Vybavíte si města, kam jedou? A nebo kapely, se kterýma jedou? Nebudu vás dlouho napínat. Jedna z nich je Post It. Je to pražská rocková skupina, která na české hudební scéně úspěšně působí již přes 20 let. Od roku 2002 hraje kapela ve stabilním složení a nedávno zabodovali se singlem Geronimo, který několik týdnů byl zlatý v hitparádě Evropy 2. No a my si ho teď dáme kde? Na rádiu Hey, posloucháte Hudební radar a dnes ve studiu s vámi Nicole.

Tak přesně takhle se jmenuje nejnovější track od Status Presence. A kdo jsou Status Presence? Pokud to nevíte, tak se styďte, protože je to pražská hardcore rapmetalová kapela, která byla založena na jaře roku 1996, takže už jste měli dost času na tyhle ty kluky přijít. Patří mezi stálice české klubové a festivalové tvrdé scény a ve své tvorbě kombinují prvky hardcore, crossover, rap metalu, no a v některých obdobích i Celtic punk. V roce 2026 kapela oslavila významné jubileum. 30 let na scéně, a to vyprodaným koncertem v pražském Rock Café. A když mi Jindra ze Status Presence posílal a jejich track v MP3, abych vám to tady mohla pustit, tak mi říkal, že doufá, že se mně a i vám to bude líbit, že na starý kolena dělají, co můžou. Já bych jenom dodala, že to nejsou starý kolena a jdem si

Léto je nenávratně pryč a my se vracíme do klubu. Proč bychom si ale nepřipomněli léto a letní festivaly? A to uděláme s novinkou od kapely Made by Zero, která se jmenuje Past. Made by Zero je metalcore skupina z Uherského Hradiště, která vznikla v roce 2009. Jejich tvorba spojuje prvky tvrdších klasických odnoží metalu a old school metalcore. Kapela tak pokračuje v metalové tradici na Slovácku, kterou v minulosti budovaly skupiny jako Krabat

Hypnos a nebo Melancholy Pessimism. Made by Zero a se představili letos na festivalu Fight Fest ve Velkém Meziříčí a ohlasy byly skvělý, tak pojďme si je pustit. Maybe.

Hudební radar Rádia Hej pokračuje a my se podíváme zpátky do Brna. Máme tady mladou numetalovou kapelu, která se jmenuje Black Crow a vydali single Pirate Bay. Kapela se pomalu prokousává do komunity moderního numetalu, chystá dokonce i single s jedním předních zastupitelů této nové numetalové vlny. Kapela je v procesu nahrávání několika písniček, které počtem dokonce dávají spolu jedno celé album. Ovšem budou ho vydávat po singlech a poté, co se to rozjede, tak přijde celé album. Tohle přesně mi poslal Adam z Black Crow. Dále píše, že fanoušci se můžou také těšit na mošpitovky se silnými nuly nebo dokonce hardcore prvky, ale taky na pomalejší a více melancholické songy. Verzatilita je něco, na čem tahle kapela se zakládá od jak živa. Takže pojďme se podívat na Black Crow a Pirate Bay.

Kdo má rád český metalcore, musí mít rád a hlavně i znát kapelu Hillside. Hillside jsou kluci, kteří už jsou tady na scéně fakt dlouho. Je to česká metalcoreová posthardcoreová kapela, která pochází z Ústí nad Labem a založený byli v roce 2017. S klukama jsme měli tu čest hrát několikrát, jsou skvělí nejenom jako lidi, ale i jako muzikanti. No a tak si pojďme dát jejich novinku Young Blood.

tak malinko zvolníme, ne? Co říkáte? A teď si dáme kapelu, která se jmenuje Emrys. Je to symfonik metalová kapela a tahle ta věc je krásná, melancholická. Byla natáčena někde u moře. Podívejte se i na klip a víc si povíme po skončení skladby.

0: Kup dřevo.
1: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Pátá hodina odbyla a hudební radar na Radio Hey pokračuje. S vámi ve studiu dnes Nicole a to premiérově. Budeme se vídat v hudebním radaru každý týden v pondělí od 4 odpoledne. Takže laďte Radio Hey. A tohleto byla kapela Emrys a s jejich novinkou Time to Leave. U téhle kapely bych se ráda zastavila, mají zpěvačku a tak jim dáme prostor. Emrys, dříve známí jako Wishmasters, jsou česko-italská symfonicko-metalová kapela, která působí tady u nás v České republice. Jejich hudba kombinuje melodické prvky s výraznými orchestracemi a vytváří tak charakteristický symfonický metalový sound. Emrys jsou známí také svými koncepčními alby, která se ponořují do světa sci-fi, fantasy a propojí hudbu s propracovaným příběhem. Zpěvačka miluje kapelu Epica a myslím, že to tady bylo celkem znát. Je to krásný a jsem hrozně ráda, že takovouhle kapelu tady u nás v Čechách máme. Kapela je momentálně na turné s kapelou Blackbriar, jestli si pamatuju správně, tak je zkuste na nějaký zastávce chytit. No a my pokračujeme dál, tohle bylo takový rozvolnění, no a tak to jdeme zase trochu přitvrdit. Kapela Sinner Self a jejich song Ghost of a Kiss. Co si povíme o Sinner Self? Je to slovenská metalcoreová nebo deathcoreová kapela z Košic a jejich žánr, jak jsem říkala, metalcore, deathcore s těžkými laděnými kytarami, agresivními breakdowny a temnou atmosférou. Jsou to Slováci, letos se můžeme těšit na album a i s klukama jsme měli tu čest na Slovensku hrát a zase skvělí kluci, mrkněte na ně, podpořte je a jdeme na to.

novinky z rockové a metalové české a slovenské scény. A jestli vám tam něco chybělo, je to možný a máte šanci. Proč a jak? Na našich sociálních sítích každý týden budeme dávat příspěvek a pod něj bychom rádi, kdybyste označovali svoje oblíbené interprety český a slovenský z rockový a metalový scény, který si podle vás zaslouží prostor. No a my jim ho samozřejmě dáme. Označte je tam a pak bych poprosila ty kapely, aby buď měly aktualizovaný bio na svých sociálních sítích, anebo aby mi ho poslali a já jsem o vás mohla říct co nejvíc informací, aby se to dostalo co nejdál a dostali jste ten největší prostor. Tak a teď se přesuneme do zahraničí. A přiznejte se, kdo byl nešťastný, když Arch Enemy oznámili, že Alisa Whiteglass odchází? Pro mě absolutně se zhroutil celý svět, bylo to celý v háji, protože Alisa je jeden z mých idolů a kdo mě sledujete nebo naší kapelu, tak víte, že prostě Alisa je top. My samozřejmě přejeme, aby na nový cestě našla štěstí a aby byla šťastná, přeci jen byla s nima fakt dlouho. No, Arch Enemy mají momentálně jinou zpěvačku, Lauren Hart, a tak mi dejte vědět, jak vám tohleto vlastně sedlo. My se ale podíváme ne na Arch Enemy, ale právě na nový projekt Alisy. Ten se jmenuje Blue Medusa. A je to projekt, jak jsem právě říkala, zpěvačky a skladatelky Alisy Whiteglass, která má za sebou desítky let zkušeností v metalovém undergroundu i na světových pódiích. Kapelu vytvořila jako prostor pro svobodnou tvorbu, experimentování a hledání nových cest mimo zaběhnuté mantinely současné hudební scény. Blue Medusa je zároveň velmi osobní a nezávislý projekt. Alisa se kromě zpěvu a textu podílí také na produkci a nahrávání, spolurežíruje videoklipy a sama vytváří vizuální identitu kapely prostřednictvím malby, fotografie a designu. Hudebně se Blue Medusa opírá o spojení různých zkušeností a stylů. Jazzové vzdělání a harmonické cítění Dany Sophie, virtuózní kytarová hra Alisy Day a výrazný vokální rozsah právě Alisy Whiteglass společně vytváří technicky propracovaný, ale zároveň velmi emotivní sound. Blue Medusa už má na svém kontě pár singlů, už mají za sebou dokonce i premiérově koncert, který můžete najít na YouTube, takže mrkněte se, jak to Alise sluší v nové kapele a my si teďka dáme její úplnou novinku, která se jmenuje Crocodile. And pour the waters of the Nile on every golden scale. How true Venetia seems to grin, how neatly spreads her claws, and welcomes little fish.

Tohle byla Alisa White Glass s jejím projektem Blue Medusa. A teď se dáme novinku a vlastně je to úplně novinka. Kapela se jmenuje Ninth Key a je to společný projekt platinového textaře, producenta a interpreta Joshua Landryho a uznávaného hiphopového umělce Ekoch. Doufám, že to vyslovuju správně. Dvojice čerpá z emocionální intenzity nu metalu a alternativního roku počátku 21. století a přetváří nezaměnitelnou energii této éry v moderním pojetí. Mohutné kytary, filmově působivá produkce, otevřené texty a hiphopové vlivy spojuje ve zvuku, který je nostalgický a přitom nezaměnitelně současný. Ninth Key se inspiruje alby, která definovala celou generaci a zachycuje syrové emoce, vzdor i katarzy, díky nimž tento žánr nikdy nestratil svou sílu. A její hudba propojuje rock a hip-hop prostřednictvím vzletných refrénů, úderných slok a hluboce osobních příběhů. Oslovuje posluchače, kteří hledají sami sebe a vyrovnávají se se ztrátou duševním zdraví i odolností. A o duševním zdraví se budeme určitě bavit i víc a bude to určitě s jedním z tématů mého dalšího pořadu, který budu mít na rádiu Hey a který se bude jmenovat Na Hey s Nicole. Budete mě moc poslouchat každý čtvrtek od 16 hodin odpoledne. No ale my pokračujeme s hudebním radarem a tohle jsou Ninth Key, Dark Time Sunshine.

Kapelu Papa Roach asi nemusím úplně dlouze představovat. No ale co je u nich novýho? Je to song See You in Hell. A tenhle ten song vyšel jako oficiální single a soundtrack pro druhou řadu animovaného seriálu Devil May Cry na Netflixu. A téma tady té skladby doprovází příběh bratrů Dantela a Vergila a motivy vnitřních démonů. No tak pojďme se na ty vnitřní démony podívat.

No a jak jsem slíbila, nezůstaneme jenom a pouze u velkých men. Podíváme se i na menší kapelu z Německa. Ta se jmenuje Ghoster. To silný moderní metal s elektronickými prvky a epickými melodiemi. Německá alternativnější kapela s charismatickou zpěvačkou Jenny přináší originální a svěží skladby s nezaměnitelným soundem. Od čistého zpěvu a melodických pasáží, ze kterých vám naskočí husí kůže, až po brutální growly a hutné kytarové riffy. Ghoster spolupracují s producentem německým Christophem Věčorkem, který spolupracoval třeba například s kapelou Electric Callboy. My jsme s Christophem dělali náš poslední počin, naše poslední epko, které se jmenuje Shatter and Bloom. No a můžu vám říct, je to záruka kvality. Christoph je prostě dobrý. No, tahle song se jmenuje Orange Silence a já jsem na něm hostovala, takže užijte si ho.

Je tu pondělní odpoledne a s ním i nový pořad rádia Hej, hudební radar. A předtím jsme si pouštili nový projekt zpěvačky Alice White Glass, která po několika letech odešla z Arch Enemy a, jak už jsem říkala, pro spoustu z nás to byla obrovská rána. Další takovou obrovskou ranou bylo, když Brian odešel z kapely I Prevail. I Prevail je absolutní masakr moderní metalová kapela, která se rozhodla, že rozdělí cesty se svým zpěvákem Brianem. Bylo to šílený, provázely to obrovský spekulace o soudních sporech a o tom, že Brianovi brání v tom, aby vydával vlastní hudbu. Jak to přesně dopadlo, to úplně nevím, ale asi to naznačuje to, že vydal se novým směrem. Jeho nová kapela se jmenuje Scatterbrain, což znamená, že no asi teda už může vydávat. Vydal novou skladbu, která se jmenuje Addicted to the Habit, což znamená závislý na zvyku. A za tímhletím songem a za projektem Scatterbrain právě stojí, jak jsem říkala, bývalý zpěvák kapely I Prevail Brian. Tehle ten song pojednává o vnitřním boji s úzkostmi, závislostí na dopaminu a neschopností vymanit se ze zažitých toxických vzorců chování. Brian v písni otevřeně rozebírá lidskou psychiku, deprese a bipolární stavy. Skladba popisuje jak moderní formy rozptýlení, například sociální sítě nebo neustále vyhledávání rychlých podnětů, které fungují jako dočasná náplast. Jakmile však tento okamžitý dopaminový hlad odezní, člověk zůstává sám se svými toxickými a úzkostnými vztahy, ze kterých je nesmírně těžké utéct. Brian sám bojoval s psychickými problémy a je to i hodně znát na tvorbě I Prevail. No, jdeme se podívat na jeho novou kapelu a nový single.

Korn se po více než 4 letech vracejí s novým singlem Reward the Scars. A zajímavý je i příběh, který za skladbou stojí. Korn je totiž původně napsali a nahráli jako samostatnou skladbu. Nevznikla přímo pro žádnou videohru, ale až pak následně se propojila s novým světem Diablo a stala se jeho součástí. Samotný název Reward the Scars můžeme volně chápat jako vaši svých jizev. Tedy přijmout zkušenosti, bolest i všechno, čím si člověk prošel, a nebrat je jen jako něco negativního. Je to zároveň první nový materiál kapely Korn od alba Requiem z roku 2022. Takže pokud vám Korni chyběli, máme pro vás jejich čerstvou novinku a tohle jsou Korn a Reward the Scars.

Tak a teď tu mám malou motivaci pro všechny zpěváky a zpěvačky, který si myslí, že se snaží a snaží se absolutně zbytečně, že se nikdy nemůžou proslavit, že nikdy nebudou velký a tak podobně. Sama to prožívám téměř každý den, ale nový zpěvák Fear Factory Milo je přesně ukázkou toho, že i zázraky se dějí. A tehle zpěvák, nový frontman kapely Fear Factory, kterou budete moc vidět příští rok na Fight Festu, pochází z Itálie, z Říma a prošel obrovským konkurzem strašně moc zpěváků, kteří se hlásili na post zpěváka Fear Factory a tomuhle tomu týpkovi se splnil sen a obrátil život absolutně vzhůru nohama. No a co si teda od Fear Factory dáme? Song se jmenuje Roboticist a jak o něm Milo řekl, záměrně se snažil co nejvíce přiblížit projevu bývalého frontmana Bartna. Skladba vyšla koncem srpna u vydavatelství Nuclear Blast. Jde o první nahrávku se Silvestrem a bubeníkem Pítem, kteří jsou součástí koncertní sestavy Fear Factory už více než 3,5 roku. Zároveň je to první single z připravovaného alba kapely a prvního, tedy bez toho původního zpěváka Bartna. Silvestr v rozhovoru pro Impact Metal Channel řekl, že Roboticist je první single z nového alba, které vyjde někdy příští rok. Mají radost, že můžou na evropském turné naživo hrát první novou skladbu této nové sestavy a že lidé ji podle všeho mají rádi. Už si ji zpívají, přijali za svou a jsou za to neskutečně vděční a šťastní. Na otázku, co mohou fanoušci od alba čekat, odpověděl, mělo by mít 10 skladeb a mít nového zpěváka, samozřejmě Mila. Navíc tedy i novou sestavu. Pro fanoušky, zvlášť pro ty skeptické, není vždy snadné přijmout novou sestavu, zejména když se mění zpěvák. Lidé mají z nějakého důvodu pocit, že právě zpěvák je duší kapely, takže se s takovou změnou nevždy snadno vyrovnávají. Byla to už tak dost zásadní změna.

0: proto jsme se záměrně snažili zachovat zvuk Fear Factory. Silvestro pak popsal, jak Bellův styl ovlivnil jeho vlastní. Jak se spousta lidí všimla, ať už kritikové, fanoušci nebo ti, kteří nás podporují, snažil jsem se co nejvíc přiblížit původnímu zpěvákovi Bartnovi. Myslím, že tahle kapela nemohla znít jinak. Barton byl tak ikonický zpěvák a podle mě nikdo jiný na světě nezní, ani nikdy neznívali jako on, ať už v drsných nebo čistých vokálech. Byl průkopníkem kombinace drsného zpěvu a melodických vokálů. Jeho drsný i čistý hlas byl naprosto nezaměnitelný a já ani Dino jsme neměli pocit, že bychom na to měli něco měnit. Tak tohle to jsou slova nového zpěváka Fear Factory a teď si dáme jejich nový song, který se jmenuje Roboticist a který uslyšíte i příští rok na Fight Festu.
1: Pete, connect the neural scanner. We're ready to begin the transfer. Today, flesh becomes machine.
2: The mind!

Vysílání nového pořadu Rádia Hej, Hudební radar je téměř u konce, ale než se rozloučíme, tak se podíváme do Anglie, a to konkrétně na kapelu Exist Immortal, což jsou progresivně rocková kapela z Londýna. Její hudba se pohybuje napříč žánry a kombinuje melodický metal, výrazné melodie a chytlavé momenty, díky čemuž působí originálně a nápaditě. Pětice vás od prvních vteřin vtáhne do rozsáhlého zvukového světa. Nad vrstnatými kytarovými riffy se vznáší výrazný vokál frontmana Mayrika de la Fuente, který skladbám dodává emotivní a silnou atmosféru. Mayrik, a kromě toho, že je zpěvák Exist Immortal, je ale i producent, se kterým my jsme navázali momentálně spolupráci, takže drahé kapely, pokud hledáte super producenta, který je nejenom kytarista, basák a zpěvák, ale ještě naprosto skvělý člověk, který vám opravdu z refrénu udělá totální catchy věc, víte, na koho se obrátit. A teď si od nich dáme song, který se jmenuje Something Somewhere.

Tak teď na chvilku odběhneme od hudby a podíváme se, co se dneska slaví. Dnes je Světový den učitelů, takže zdravíme všechny učitele a přejeme pevné nervy. Já sama jsem se rozhodla, že začnu učit zpěv, a to ať už čistý, nebo i, jak tomu vy říkáte, občas blití. A můžu říct, že obzvlášť s mladšími ročníky je to občas trochu náročnější. Takže, drazí učitelé, přeju všechno nejlepší, pevný nervy. No a my si teďka dáme novinku od Falling in Reverse, kde se spojil kromě zpěváka právě z Falling in Reverse ještě Corey Taylor a Serge Tankian. No, tak to bude asi nálož.

A to je pro dnešek všechno. Loučí se s vámi Nikol, tohle byl hudební radar. No a jak jinak zakončit první díl než naším singlem? A jak už jsem říkala na začátku, moje kapela se jmenuje Stellaris. Tehle ten song se jmenuje Shatter and Bloom a pokud vás zajímá jeho vizuál, tak se podívejte na náš YouTube. A točila jsem ho v Londýně se Seanem, který má na kontě klipy se Sleep Token, Lorna Shore a nebo Slaughter to Prevail. Doufám, že se vám první díl líbil a budu se těšit ve čtvrtek na Hey s Nicole. Wake up, little friend. Hey!

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: What is love? Nebuďte smutní, že lete v píči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

0: time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Posloucháte Radio Hey, ale také Radio Color. A ve studiu mám tady vzácného hosta Václava Lásku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A možná by bylo nejlepší, kdybyste se představil a pak řekneme, o čem se budeme povídat. Já jsem se díval na vaše kurikulum, víte, čím jste byl, co vás nejvíc bavilo a čím jste dnes?
2: Tak prošel jsem toho hodně, já jsem po dokončení gymnázia v roce 92 nastoupil rovnou k policii České republiky, kde jsem pracoval 11 let, dostal jsem se od podchůzkáře až na post republikového vyšetřovatele. Mý největší kauzy, s kterými jsem končil, bylo vyšetřování krachu investiční a poštovní banky a vytunelování harvardských fondů Viktora Koženýho. Když jsem od policie odešel, dělal jsem asi rok novináře, zkoušel jsem třeba i roli soukromého detektiva, ale zaparkoval jsem v advokaci, od roku 2010 jsem advokát, vedle toho jsem jako hobby, to znamená neplacenou funkci, 6 let vedl správní radu Transparency International, tehdejší největší protikorupční organizace, a od roku 2014 jsem senátorem pro Prahu 5 a 13.
1: Tak vidíte, já jsem na Praze 5 se vlastně narodil a vyrůstal a chodil jsem na Zatlanku na gymnázium a jak jsem vás tak poslouchal, tak my jsme kdysi s Hankou Marvanovou, kterou si znáte, plánovali, že bychom mohli udělat pořád, vy jste říkal sami zajímavý témata, který by se jmenoval například Spravedlnost po Česku. Nějaké kauzy, které vlastně buď to vůbec neskončily nebo nechtějí skončit, a jestli by vás takový pořád třeba u nás zajímalo rádio.
2: Tak určitě by to byl pořád zajímavý, akorát se trošku obávám, že by to byl pořád smutný, protože s tou spravedlností v České republice to není úplně asi tak, jak bychom si přáli. Takže by to bylo asi povídání o hodně smutných kauzách. No. To, určitě by to bylo poslouchané, ale byl by takový ten pořad, který by lidem přinášel spíš depresi než pohodu.
1: A my jsme pohodové rádio, my hrajeme dobrou muziku, věřím, že Radio Hey i Radio Color, což je naše sesterská stanice, že posloucháte. A už jsme téměř celoplošná stanice a já bych se možná teda zeptal, když už jde o tu Prahu, protože máme posluchače také v Praze pochopitelně. V Praze vysíláme od roku 2016, takže to je přesně, teďko budeme mít desetileté výročí. Jak to vlastně v Praze je, protože třeba každého Pražáka, jestli můžu takhle rovnou začít, určitě zajímá doprava. Jestli je nějaká šance, jaký vy na to máte názor, a jestli je nějaká šance s dopravou v Praze něco udělat, protože já jak to tak sleduju, tak v podstatě je to čím dál tím horší, jestli se nemýlím.
2: Praha je velmi složité téma, ale dají se tam udělat dobré věci. Většinou je to běh na dlouhou trať, ale musíte s nima začít. První, co asi Pražáky hodně trápí, jsou nekoordinované opravy, kdy se rozkopou ulice, aniž by byla zřejmá nějaká rozumná kapacitní objízdná trasa. Potom velkým zlozvykem je, že se rozkope ulice a pak tam 4 týdny visí cedule technologická přestávka a neděje se tam nic, což jako nás, budu mluvit i za sebe, protože jsem taky Pražák, strašně irituje. A pak jsou tu větší témata typu, že v Praze je zhruba asi o 20% víc aut, než ta Praha technicky je schopná pojmout. A ty řešení nejsou dál rozšiřovat ulice, třeba v centru Prahy je to úplně nesmysl. Ty řešení se skrývají v tom dostat aspoň část lidí z aut do MHD, protože Praha má velmi kvalitní MHD, co do nějakého komfortu, i když samozřejmě chápu, že kdo si teď v těch horkách, co byly ve 40 stupních, musel projet tramvají bez klimatizace, tak nebude úplně sdílet můj názor a tam mu tedy přitakám, že tam to jako, řekněme, rezervy ještě jsou, ale jinak je pražská MHD hodně kvalitní, i co se týče do třeba frekvencí, v kterých jezdí jednotlivé linky, kam se s ní všude dostanete. A přesto tedy pro některé Pražáky je stále prostě, když jedou do centra, do divadla, tak řešení číslo jedna vzít si auto a dojet tam autem. A to není úplně pro Prahu zdravý. Prostě ve chvíli, kdy je tam víc aut, než se tam vejde, tak musíte tyhle ty lidi nějakým způsobem motivovat, aby tyhle ty cesty dělali MHDčkem. A ty motivace jsou, jak řekněme, pozitivní, negativní. Ta pozitivní je v tom, že já bych nechtěl zdražovat MHD, přestože si uvědomuji, že MHD je kvalitní a lítačka je relativně levná, tak ale máme nějaký cíl politický dostat lidi z aut do MHD, tak jim přesně nebudu to MHD zdražovat. A druhá věc je potom podívat se na třeba parkování v centru pro nerezidenty, kde si myslím, že je prostor pro výrazné zdražení, pokud někdo opravdu má potřebu si do centra dojet autem a zaparkovat tam, tak nech si to také jako řádně zaplatí. K diskuzi je samozřejmě i zavedení mýta pro vjezd do historických částí Prahy.
1: Dobře, povídáme si v rádiu, povídáme si v rockovém rádiu a já se zeptám, jakou vy posloucháte třeba muziku. Teď bychom si mohli pustit nějaký song a jaká je vaše oblíbená hudba?
2: To záleží na tom, co potřebuju od té muziky. Když jezdím autem a jsem unavený a potřebuju probrat, tak si pouštím Kabáty, to se přiznám.
1: Kabáty určitě máme v playlistu.
2: Moje přítelkyně to nerada slyší, ona má ráda trošku jinou muziku, ale tak, protože se jmenuje Barbora, tak bychom ji třeba mohli pustit Divou páru.
1: Pustíme Divou páru, posloucháte Rádio Hej a ve studiu je Václav Láska.

0: Rádio Hey.
1: Perfektná muzika.
2: Posloucháte Rádio Hey a my jsme zpátky ve studiu a jsem tady spolu s Václavem Láskou a povídáme si o tom, co by on jako kandidát do zastupitelstva hlavního města Prahy, co zajímá pochopitelně naše posluchače také, co by se dalo v Praze změnit, a to nejenom co se týče dopravy, o které jsme se bavili, ale i dalších věcí, například co se týče koncertů a hudby v Praze. Například v Bráníku, to je kousek od studia našeho rádia, jsou ledárny, kde se konaly koncerty, bylo to takové hezké prostředí a aktuálně, myslím, že je to v loni nebo předloni, kdy toto místo přišlo o jakýsi status, kde se ty koncerty mohou konat. Víte o tom něco nebo je nějaká šance, co by se dalo dělat pro lidi, pro koncerty?
3: Přiznám se, že zrovna tuto konkrétní kauzu neznám. Pokud jde o koncerty a o muziku, tak Praha má spoustu zajímavých míst, který mají svůj genius loci, kde se dají dělat různé koncerty od rockových až po vážnou hudbu. Ale je pravda, že jí chybí moderní koncertní hala. Proto se teď hodně diskutuje v přípravách takzvaná Vltavská filharmonie, kterou by si umělci i posluchači zasloužili. Na druhou stranu je stížena problémy, které jsou typické pro Prahu. Jak někam stavíte něco za hodně peněz, tak to vždycky přiláká různé šíbry, který se na tom snaží přiživit, snaží se tam někteří politici poslat malou domů, vznikají velmi předražené stavby a i taková věc, taková, jak ho řekněme, ušlechtilá věc, jako Vltavská filharmonie, spíše směřuje k tomu, že se na ní přiživí různí hoštapleři a političtí podnikatele, než primárně, aby se vybudovalo něco krásného pro Pražany.
2: Tak a máte na to nějaké páky, pokud teda se dostanete do magistrátu a jakým způsobem teda, nebo nějaký priority, co v té Praze zlepšit? Já bych možná ještě připomněl, jak jsme se bavili o dopravě, cyklostezky konkrétně tady, my jsme v Modřanech a když já jezdím do centra, tak tam jsou dvě cyklostezky historicky, jedna je podél Vltavy, druhá vede po chodníku, nicméně byla vytvořena třetí, která zúžila dva jízdní pruhy na jeden a teďko jsou tam vlastně tři cyklostezky vedle sebe. Co s tím?
3: Já než se dostanu k těm cyklostezkám, tak možná zareaguju na tu první část vaší otázky, co vlastně co s tím, že se třeba předražují projekty a že se vychází vstříc podnikatelům a ne zájmům Prahy, protože to je jeden jako z hlavních motivů, který mě vede k tomu, že se snažím se svým týmem dostat na pražský magistrát, protože Praha trpí tím, že Prahu de facto neřídí politici, ale řídí pár mocných podnikatelů, kteří ty politiky ovládají a veškeré fungování Prahy, zejména třeba při městských firmách, při výstavbě a tak dále, neslouží primárně zájmům občanů Prahy, ale zájmům pár vyvolených mocných, kteří si tam dělají biznis, leckdy řekněme nespravedlivý biznis, dělají se zbytečné zakázky, předražené zakázky a v první řadě prostě pražští politici myslí na zájmy těchto podnikatelů, nikoli na zájmy Pražanů. Je to tak, že prostě tito podnikatelé vlastně potom jim zase dávají nějakou podporu, ať už legální, nelegální, ale i v případě té legální je to vlastně nastaveno tak, že bez toho, abyste těm politikům nešli na ruku, tak vlastně si neudržíte svůj post. Takže vlastně spousta politiků pražských zavírá před těma nepravostma oči, jenom proto, aby měli ten svůj post a měli ten svůj plat, což je vlastně strašně smutný. A já mám ve svých genech tím, že jsem byl policista, že jsem dělal a dělám advokaci, kdy často zastupuji poškozené, že jsem pracoval pro protikorupční organizaci, tak mám ve svých genech proti těmhletěm vazbám bojovat a rozbíjet je. Už jsem dokázal, že to umím. V roce 2012 jsem jako advokát působil v dopravním podniku a za 3 měsíce jsme tam rozkryli různé klientelistické vazby a podvody, které se tam budovaly leta. Pozastavili jsme je. Bohužel všechny tyto věci se vrací zpátky do hry a já bych teď chtěl z pozice zastupitele s týmem, který mám připravený, tyhle ty klientelistické vazby a nehospodárnost a podvody rozkrýt, rozbít, zničit, aby prostě Praha začala fungovat pro Pražany. Protože když se podíváte na ty jednotlivé recepty, na výstavbu, na dopravu, na školství, tak všichni, co kandidují do Prahy nebo do pražského zastupitelstva, tak je mají docela podobné, ale problém je v tom, že až se tam dostanou, tak ji nebudou plnit ve prospěch občanů, ale budou prioritizovat a upřednostňovat zájmy právě těch podnikatelů. A to já neudělám. Já prostě vrátím Prahu Pražanům a všechny tyhle ty penězovody různé mezi politickými stranami a mocnými podnikateli přetnu, překopu a vyčistím magistrát tak, aby mohl fungovat opravdu pro Prahu.
2: Tak, moc hezky si to poslouchá, pustíme si další písničku. Sáhneme opět do českých luhů a hájů, nějaký typ českou nebo zahraniční?
3: Tak já mám jednu strašně oblíbenou písničku, která se možná hodí i k tomuhle tématu, o kterém jsme se bavili, a to je od Petra Muka Láska tě spoutá.

0: Hey.
1: To je fajn.
0: Jsme zpátky zpět ve studiu, vy posloucháte Rádio Hej a je tady Václav Láska a my si povídáme o Praze, jak by se dal zlepšit život v Praze, doprava, muzika, všecko a pochopitelně život v Praze je také bydlení. Máte nějaký recept, jak by se dalo v této době a jakým způsobem zlepšit bydlení v Praze?
2: Mám a ten recept není tak složitý. Dneska Praha funguje tak, že všechny své pozemky prodává developerům a ty na nich realizují svoji výstavbu. Developerská výstavba ze svého principu je ta nejdražší výstavba, která je, protože se do ní promítne cena toho pozemku, vysoké marže, které developeři mají. Tohle to je třeba zastavit. Je třeba, aby té developerské výstavbě byla vybudovaná konkurence a na to existuje relativně jednoduchý recept, který už je osvědčený v historii Česka i Československa a to je družstevní výstavba. Družstevní výstavba má tu výhodu, že je o 20 až 30% levnější než ta developerská. Vysvětlím proč. Jednak pro tuto výstavbu musí dát k dispozici pozemky město, pronajmout je třeba na 100 let, to znamená, že hned ta pořizovací cena pozemku, která leždy tvoří až třetinu ceny bytu, tak se vám tam nezapočítá, klesne. Družstva vlastně staví pro sebe, takže ta marže na tu výstavbu tam není zdaleka tak vysoká, jako mají developeři, když staví pro sebe a rovnou prodávají, družstvo staví pro své družstevníky, takže ta marže je tam opravdu nízká. A za třetí, družstvo schání peníze na celý ten projekt výstavby, takže ho schání lépe a levněji než každý jednotlivec na ten svůj byt. Takže si logicky musíte položit otázku, proč Praha nepodporuje něco, co by jí přineslo stovky, možná tisíce bytů o 20-30% levnější, než je současná cena. A ta odpověď se zase skrývá v tom, co jsem naznačil už v předchozí odpovědi, to znamená, že Prahu neřídí politici, ale podnikatelé, v daném případě ty největší developeři, a ty prostě nechtějí podporovat družstevní výstavbu, protože by tak přišli o pozemky, na kterých by mohli v budoucnu realizovat oni svoji vlastní developerskou výstavbu. Takže pro tu svoji, omlouvám se za to slovo, nenažranost, kdy chtějí každý volný stavební pozemek pro svoji drahou developerskou výstavbu, tlačí na podnikatele, na které jsou navázané, aby neumožňovali a nepodporovali projekty družstevní výstavby, protože oni by tam přišli o ten svůj výdělek. Takže zase jako jednoduchá odpověď, i s bydlením v Praze pomůže to, když se přesekají tyto vazby, klientelistické vazby mezi těmi pár největšími developery a pražskými politiky a pražští politici začnou podporovat projekty, které jsou výhodné pro Pražany, protože získají levnější bydlení, ale méně výhodné pro developery, protože developeri na nich nemůžou uplatnit tak velkou marži jako na svých vlastních projektech.
0: Tak, to se moc hezky poslouchá a já se zeptám možná, jestli máte nějakou vizi, jak toho lze dosáhnout, protože vy určitě budete muset spolupracovat, vytvořit na magistrátu nějakou smysluplnou koalici. Já na to čekám, řekněme, kolik 10 nebo více let, kdy budu mít pocit, že na pražském magistrátu je něco rozumného. Máte vizi, že by se podařilo udělat koalici s nějakými ostatními stranami, kteří se chystají, my pochopitelně oslovíme taky podobnými dotazy, aby vznikla natolik silná koalice, která by tyto zajímavé a určitě pro občany Prahy dobré věci prosadila?
2: No, tu vizi samozřejmě mám, až se s naší kandidátkou Sen pro Prahu dostaneme na magistrát, tak teoreticky by po nás měli takzvaně hrábnout všechny strany, protože všechny strany říkají, že chtějí bojovat s korupcí. A přece by pro ně muselo být úplným požehnáním, že by v týmu měli někoho jako Václava Lásku, který celý život prokazuje, že bojovat s korupcí umí, že umí prostě tý chobotnici utnout chapadla. Ale to je teorie, nejsem si jist, jestli se tak úplně stane, ale co je důležité, i když se tak nestane, i když skončíme v opozici, tak já umím ty své plány realizovat i z té opozice. My máme připravený tým, já mu pracovně říkám pavučina, ve kterým je advokát, detektiv, auditor, analytik, má podobné složení, jako když jsem odhaloval podvody v dopravním podniku. A tenhle ten tým já pustím do akce a do jeho čela si stoupnu já s Hankou Marvanovou, s kterou jsem na tom domluvený, a spustíme jeho práci klidně i z opozičních lavic. Nemáme s tím problém. Takže já jsem připraven realizovat to, co slíbím, a za 4 roky složit účty, ať už se mi podaří dostat do nějaké koalice. tak ať budu v opozici. Ano, z té opozice to bude těžší, pomalejší, ale jde to realizovat. Takže já se vůbec nebojím toho a nejsem závislý na tom, jestli mě nějaká velká strana přizve do koalice. Když nepřizve, je to její chyba, její problém. A možná se ukáže, že ty své hlášky o tom, jak chtějí bojovat s korupcí, nemyslí tak vážně. Ale umím to realizovat i z té opozice a vůbec se nebojím, že nedokážu své sliby splnit i z opozičních lavic.
0: Dobře, tak posloucháte Rádio Hej a Václava Lásku a Mirek si s ním tady, to jsem já, povídá ve studiu. A já bych dal teďko třetí song a pak bychom si řekli nějaký pozdrav nebo nějakou vizi na závěr našeho rozhovoru. Takže dáme třetí českou, co myslíte?
2: Tak jestli můžem úplně tu moji nejhezčí písničku o lásce, co je, a to je Láska prý.
0: Láska prý?
2: Od Karla Černocha a Petra Dvorského máte v repertoáru.
0: Tak pokusíme se najít a dáme to tam.
3: Láska prý je jako okno otevřené do kořán a tak láká mě ten výhled jako

0: Radio Hey.
1: To je fajn.
2: Jsme zpátky ve studiu, nakonec jsem ten song našel, co jste vlastně všichni slyšeli, a to znamená, že tady máme poslední vstup rozhovoru s Václavem Láskou. A co byste možná vzkázal našim posluchačům, pochopitelně občanům Prahy, nejenom teda posluchačům našeho rádia, ale všem, co si myslíte, že by bylo prýma, kdyby se stalo, a co byste pro to udělal, nějaký ten poslední výkřik do rádia?
3: Poslední výkřik do rádia, no, poslal bych vzkaz, pokud chcete, aby Praha a pražští politici zase začali sloužit svým obyvatelům a ne pár vyvoleným podnikatelům, tak prostě do toho trošku zatuchlýho rybníčku magistrátu puste dravou štiku. Sen pro Prahu s Václavem Láskou, máme volební číslo 24.
2: A hlavně přijďte k volbám.
3: Přesně tak.
2: Neudělejte to jako pan prezident.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K+.

0: Docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rockové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Dnešním otevírákem bude jedna nově remixovaná a remasterovaná heavy metalová klasika, kterou jsem vybral z aktuálně vydaného remixovaného a remasterovaného LPčka Sad Wings of Destiny, které kapele Judas Priest vyšlo před 50 lety, tedy v roce 1976. Zatím jsem tuhletu staronovou fošnu prolétl jen zběžně a musím říci, že se mi jedna upravovaná část moc nelíbí. A abych nekecal jen tak do větru, nabízím vám remixovanou verzi klasické pecky Victim of Changes. Ta na původní nahrávce začíná velmi pozvolně, jako by zpočátku tichounký zvuk přicházel z velké dálky a postupně se přibližoval a zesiloval, což se mi líbí více než u této nové verze. Ale víte co? Určitě je lepší slyšet ten rozdíl na vlastní uši, než si o tom nechat od někoho vyprávět, takže vám nejprve pro srovnání přehrají kratičký úvod klasické verze, kterou mám ve své vinylové sbírce, a pak celou nově remixovanou skladbu. Ta je samozřejmě pořádně nabušená, všechno v ní dokonale basuje a řeže, což je super. Škoda jen toho upraveného úvodu skladby. Však si to posuďte sami.

Tak tohle to byl úvod staré klasické verze písně Victim of Changes a teď si dáme její novou remixovanou a remastrovanou podobu.

0: Rokové démanty.
1: Skvosty rokové historie i současnosti.
2: Michelle, take one.
3: One, two, three, four.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Rockové diamanty.
6: Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Společně s Petrem Zlámalem jste se přehoupli do druhé poloviny rockových démantů věnované především klasickému rocku a heavy metalu, takzvané staré školy. Ze stále ještě aktuální nové fošny Curthum Perficio amerických thrash metalistů Anthrax vám v této 60-minutovce nabídnu hned tři skladby. Za okamžik to bude 4,5-minutová vypalovačka My Victory, která celé tohle letošní album uzavírá, a v samém závěru tohoto speciálu, a to ve zcela obráceném gardu, přihodím ještě dvojici propojených skladeb. Krátkou instrumentálku Persistence of Memory a na ní navazující druhou těžkotonážní pecku The Long Goodbye. Prostě si prohodíme počátek této desky s jejím úplným závěrem. Ladies and gentlemen, na scénu přichází jedna z kapel takzvané velké thrash metalové čtyřky. Americká pětice Anthrax vám ze svého novinkového alba Curthum Perficio přehraje tvrdou šupu My Victory, mé vítězství.

Závěr rokových démantů patřil dlouhému loučení, tedy skladbě The Long Goodbye. V té se thrash metaloví veteráni Anthrax zamýšlejí nad plynutím času, kdy se pomalu a neúprosně blíží smrt, a tak určitě není dobré zabíjet ten zbývající čas, který ještě máme, a podléhat každodenní rutině, autentické ve své průměrnosti. A tak rozhodně udělejte něco, co z té rutiny naprosto vybočuje. Času je málo a vaše tělo brzy vychladne. Tak tohle to není zrovna příjemná představa, ale měla by nás motivovat. Snad to mé tělo nebude ještě nějakej ten pátek patřičně tuhé a já vám budu moci nadále servírovat tenhle ten speciál, reprízovaný ve středu a ve čtvrtek. Zachovejte našemu rádiu přízeň a držte vlnu.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hej začíná 151. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Na úvod sáhneme do méně připomínaného kouta gotického archivu německé Smiling God, můžete znát z prvního dílu kompilace New Dark Age, kterou v roce 2003 vydalo vydavatelství Strobe Light Records. Mezi 34 příspěvky tehdejší gotické a deathrockové scény se objevila také jejich skladba Beetlejuice a právě ta je otvírákem dnešního Darkwave.

Malé ohlédnutí za gotickým podzemím začátku tisíciletí máme za sebou. Beetlejuice od Smiling God nás přivedla ke 151. dílu Darkwave, ve kterém už teď převládne současná hudba. V singlových novinkách se ozvou třeba Magic Wands, Misconstruction, Jaded nebo Group Shadows, Demand věnujeme 30 letům Massive in Mange a v nových deskách projdeme cestu od EBM přes postpunk až k norskému folk rocku. Čekají nás mimo jiné Golden Apes, Sydney Valet, Makina, Synapscape nebo Gate. Na závěr samozřejmě přidáme pár koncertních pozvánek. První novinka míří do Říma, kde This Eternal Decay postupně odkrývají album Amygdala. Vít má 15. ledna příštího roku u vydavatelství Swiss Dark Nights a kapela už z něj zveřejnila 6 singlů. Nejnovějším je skladba Violate. My se ale vrátíme k červnové, podle mě výraznější a lepší novince Breathe in Silence. Ricardo Sabetti a jeho spoluhráči na připravované desce zkoumají paměť, touhu, posedlost i zranění, která se nechtějí zahojit. Jejich propojení darkwave, industriální elektroniky a synthpopu tak dostává hodně osobní náplň. This Eternal Decay a Breathe in Silence.

Některé vzpomínky časem působí skoro jako sen, přestože jsme je skutečně prožili. Právě o takovém ohlížení je Guardians od losangeleských Magic Wands. Dvojice Dixie a Chris Valentine vydala skladbu 2. října u Metropolis Records jako druhou ukázku z chystané desky Sun Kiss. Ta přijde začátkem příštího roku a naváže na loňské Cascades. Po srpnovém Diamond Rain tedy máme další příležitost nahlédnout do jejich spojení dreampopu, shoegazu a temnější nové vlny. Od zasněných kytar teď přejdeme k návratu, který bude mít podstatně hrubší obrysy. Chris Paul, známý především z Blue Tangle, znovu rozjel projekt Miss Construction. Po sérii singlů má už jeho industriálně taneční projekt i termín nového alba. This is Crap vyjde 27. listopadu u vydavatelství Out of Line. 11 nových skladeb doplní na druhém disku reedice debutu Kunstprodukt z roku 2008. Novinka tak propojí současný návrat s úplnými začátky projektu. Zatím si pustíme aktuální single Boys and Ladies.

Jak se zbavit vlastních destruktivních návyků, aniž přitom člověk ztratí sám sebe? Právě kolem téhle otázky se točí single Cannibal od britského projektu Jaded. Jay Taylor používá pojídání sebe sama jako metaforu pro vypořádávání se s vlastními chybami. V hudbě se ostré syntezátory a zkreslené kytary potkávají s hlasem, který přechází od zranitelnosti až ke křiku. Single vyšel 2. října u vydavatelství Infected Recordings a je 11. pokračováním jeho 12-měsíčního seriálu nových skladeb. Stále posloucháte Darkwave na rádiu Hey a také další píseň řeší, jak si uchovat vlastní tvář, tentokrát vůči tlaku okolí. Americká dvojice Failu v Remote Control zpívá o světě, který se nás snaží ovládat, přivlastnit si nás a měnit podle svých představ. Její Darkwave přebírá energii postpunku a melodiku nové vlny. Kapela vznikla v roce 2023 a po debutu Midnight Hearts už připravuje další dlouhrající nahrávku. Album Shade Waver vyjde 6. listopadu u vydavatelství Swiss Dark Nights. Jeho úvodní skladbu si teď pustíme jako singlovou ochutnávku. Failu a Remote Control.

Co kdyby The Crooked Shadows existovali už v roce 1986 a dostali za úkol napsat píseň pro film Pretty in Pink? S takovou představou si Rogue pohrával při vzniku nového singlu Love Crush Love. Vede ho do období 80kové nové vlny a filmových příběhů o dospívání, ve kterých láska uměla být zároveň tím nejlepším i nejhorším na světě. Nápad souvisí s letošním Dragon Conem v Atlantě, k němuž má kapela dlouholetý vztah. Rogue skladbu zpřístupnil na webu kapely za dobrovolný příspěvek a zároveň fanoušky požádal o pomoc po finančních problémech, které další fungování The Crooked Shadows komplikují. U citů a pokušení ještě chvíli zůstaneme, tentokrát s německým názvem Moral. Vampiros Lesbos se vracejí prvním singlem z připravovaného alba Verwandlung, tedy Proměna. Píseň vyšla 28. srpna společně s videoklipem a zabývá se hranicí mezi morálkou a sváděním. Co člověk považuje za správné a po čem přitom touží, nemusí být vždycky totéž. Celé album je podle vydavatelství v plánu na podzim. A teď už Vampiros Lesbos a morálka.

Německy zpívající hlas v poslední novince patřil Američance Mary Catman. Lords of Acid si přizvali do skladby Ich will nur das a Praga Khan si pochvaluje právě to, že němčina není jejím mateřským jazykem. Píseň podle něj střídá otevřenou žádostivost s téměř teenagerským sněním o věčné lásce. Jde o čtvrtý letošní singl z alba Mundo Bizarro, které vyjde digitálně 15. října, zatímco CD a vinyl budou následovat 6. listopadu. To byla dnešní poslední novinka a přejdeme k dnešnímu démantu, který bude narozeninový. 30 let pod společným názvem slaví němečtí Massive in Mensch. Daniel Longeman a Mirko Ostertun spolu začali dělat elektronickou hudbu už v roce 1993. Jméno Massive in Mensch ale přijali o 3 roky později. Debut Belastendes materiál vydali v roce 2000 a další alba je na dlouhou dobu spojila s kanadskými Artifact Records. Od raného EBM se postupně dostávali k technu, trancu i písničkovějším tvarům. Vedle klubového tahu si přitom zachovali smysl pro humor i sebeironii. A jednu drobnou stopu zanechali i v názvosloví scény. Projekt Mensch Defekt si jméno vypůjčil právě od jejich stejnojmenného alba. Výročí oslavila dvojice 28. srpna rovnou 2 alby. Autorské Reminiscencen und Sequenzen doprovází remixová kolekce Hands on Massive Volume 4. My sáhneme po skladbě Procrastination, tedy po výrazu pro odkládání povinností. Poslech ale odkládat nebudeme. Massive in Mensch a Démant 151. Darkwave.

30. narozeniny tedy máme oslavené. Procrastination od Massive in Mench uzavřela dnešní Démant a v gotické dvohodinovce na rádiu Hey teď otvíráme rubriku nových desek. Začneme u EBM, které se do společenských problémů pouští bez velkých oklik. Němečtí Enzustand vydali 11. září u Ecozone album Mach des Schalf. Zakladatel Ralf, přezdívaný Rale, v minulosti zpracoval prostřednictvím hudby i vlastní traumatické zkušenosti z Afghánistánu. Na novince se s bubeníkem Rudym obrací ke společenskému soužití, digitálnímu tlaku a manipulaci. Dost napovídají názvy skladeb jako Digitale Diktatur, Fake News nebo Human Capital. Základem zůstávají úderné beaty, nová kapitola zdůrazňuje také propracovanější aranže a hravější zvuky. Nahrávka vznikala od podzimu 2024 v jejich novém Phoenix studiu a obsahuje 13 položek. Vybral jsem z ní skladbu, která album představila už v červenci. Jmenuje se Maschinenangst.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Za předchozí temnou elektronikou se potkávají dvě dobře známé osobnosti. Kai Neugebauer působí v Les Bertas a zpěvák Tino Klaus zase stojí za Amnistia a známe ho také z projektu TC75 nebo MRDTC. Jejich společný projekt Ner Orgis vznikl před 4 roky, původně jako Kajova instrumentální práce. Tino ale na první nahrávky rychle přidal hlas a texty a ze solového záměru bylo duo. Právě dohrávaná Eview patří na album Femme Fatale, jehož vydání připadlo na 2. října. Ner Orgis mají navíc v koncertním kalendáři 17. října pražské Futurum, takže k jejich hudbě přidáváme i pozvánku naživo. Z německého Dark Electra teď zamíříme za kytarami do britského Newcastlu. Vampire Valentine tvoří zpěvák Michael Longstaff a baskytarista a kytarista Kieron Wright. Fungují teprve od loňského roku, přesto už mají za sebou několik kratších nahrávek a 28. srpna také eponymní album u vydavatelství Morella Records. Gotický rock a post-punk na něm doplňují 80-kové syntezátory a atmosférické mezihry. Mezi 16 skladeb se vešla i předělávka Love Song od The Cure, ale my si vybíráme jejich vlastní kousek Cutting Ties.
8: Já myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně.

Po britské dvojici přišli berlínští muzikanti, kteří mají za sebou podstatně delší cestu. Milk and Poison patří Golden Apes a jejich 12. studiovému albumu The Sun Came Up Tremendously. Vyšlo 18. září u vydavatelství Icicle Records a 10 nových skladeb vznikalo ve studiu Tommyho Haina. Ten se ujal produkce, přidal také hostující kytaru. Per Liebrecht a jeho spoluhráči dál rozvíjení spojení post-punku, dark wave a gotického roku s výraznou basou a melancholickou atmosférou. Po loňské desce Pírova projektu Vojna se tak opět hlásí celá kapela. Další album má název, který v milostném vyznání rozhodně nic netlumí. I Fucking Love You. Pařížský elektronik Sydney Velvet ho vydal minulý pátek 2. října a jde o jeho první dlouhrající nahrávku pro vydavatelství Artifact Records. 10 skladeb propojuje tvrdší EBM a synthpunk s Coldwave, temným italským diskem i jeho původní zálibu v ložnicovém popu. Tématem je touha, posedlost a vztahy, ve kterých se blízkost může změnit něco dost nebezpečného. Vedle vážnějších poloh si ale Valet nechává prostor i pro ironii. Album otevřeme stejně jako jeho autor skladbou Warrior.

V rubrice nových desek se občas vracíme i k hudbě, která už má něco za sebou. Under Your Skin od Silke Bischoff znovu vychází na kolekci Tears, vydané 25. září u vydavatelství Dependent Records. 14 skladeb dostalo nový mastering od Olafa Wolfschlagera a vedle známého repertoáru se objevuje také dříve nevydaná titulní píseň s hlasem zesnulého Felixe Lauchera. Alex Kretschmann obnovil koncertní podobu Silke Bischoff v loni na Wave Gothic Treffen, kde ho podpořili Alexander Veljanov z Dajne Lakájen a Sven Friedrich ze Solar Fake. Současná kolekce je prvním krokem ke zpřístupnění dlouho obtížně dostupného katalogu. V Darkwave pokračujeme novými deskami a teď se přesuneme do Drážďan. Název následující skupiny v překladu znamená Přátelé německé opery. Freunde der italienischen Oper fungují od roku 1987 a jejich historie od začátku prochází také divadelním prostředím. Nové album Angelus Luminis vydali tuto sobotu 3. října. Jeho premiéru v drážďanském Hellrau připravili s operním basistou Reném Papem, se kterým obnovili někdejší spolupráci. V sestavě kolem zpěváka Reje van Seeschau najdeme například baskytaristu Rajka Golkeho z Knorkator nebo kytaristu Texe Mortna. Z Angelus Luminis teď zazní svižný kousek Hey Ho, Let's Go.

Taneční energie lze vyrobit také bez obvyklé klubové sestavy. Lisabonské trio Makina staví na bicích, base a kytaře a na albu Body Transmission se snaží intenzitu svých koncertů převést do kratších, sevřenějších písní. Nahrávka vyšla v červenci u vydavatelství Fast Club a propojuje noise rock, industriální punk a rytmickou vytrvalost crowd rocku. V úvodní Danca, kterou jsme právě slyšeli, hostuje barcelonská dvojice Dame Area. Silvia Constance tu zpívá portugalsky a Victor L. Crux přidává syntezátory. A pokud vás tohle spojení zaujalo, Makina zahrají v neděli 18. října na pražské lodi Cargo Gallery. Doplní je Rave Bombs a Syntax Error. U opakujících se rytmů zůstaneme, jen se přesuneme k čistě elektronickému projektu. Philip Minch a Tim Knipe vydali jako Synapscape desku The Future, která je od 10. září venku u jejich dlouholetého vydavatelství Anzen. 11 skladeb propojuje industriální beaty s hlukem, glitchovou elektronikou a psychedelickou atmosférou. V doprovodném textu se jejich názvy skládají do sci-fi příběhu o cestě lidstva ke hvězdám a o nebezpečí, které tuhle budoucnost ohrožuje. Z desku si pustíme kousek nazvaný Melting.

poslední skladbou jsme se dostali k přímočaré dávce industriálního techna. Permanga otevřela nové digitální EP Melting Point X1 düsseldorfského projektu Chain Reactor. Tři skladby vyšly 28. srpna u vydavatelství Pronoise a podle průvodního textu znamenají návrat k syrovosti prvních nahrávek. Kromě Permangy obsahuje EP také Maybe, Maybe Not a Sick Mode. Krátká nahrávka, která se soustředí hlavně na rytmus, tlak a taneční účinek. Poslední nová deska nás zavede na sever a k mnohem starším hudebním kořenům. Norští Gate vydali 25. září album Sigil, své první u vydavatelství Season of Mist. Tradiční příběhy a balady na něm zasazují mezi tvrdé kytary, elektroniku a smyčcové nástroje, včetně hardangerských houslí. V centru zůstává hlas Gunhild Sundli. Na singlu Sunsizer se k ní připojila Maria Franz z Heilung. My ale vybíráme skladbu Aude. Právě v ní hostuje na hardangarské housle Olaf Luxengard Mielva. Tyhle norské housle mají vedle hraných strun také rezonanční, které jejich zvuk dál rozeznívají. Staré nástroje a příběhy tak znovu dostávají prostor v současné hudbě. Poslední album dnešního výběru Gate, Sigil a skladba Aude.

Z londýnské a newyorské postpunkové scény vede cesta také do pražských klubů. Skladbou Ghost Song nás po ní provedl Phil Schoenfeld. Britský hudebník a spisovatel žije v Praze už více než 30 let a právě tady můžete ve čtvrtek 8. října od 8. večer zajít na jeho vystoupení se Sudden Crossed. V čítárně Unijazz odehrají podle pořadatelů první akustický koncert kapely a v premiéře zaznějí i některé nové písně. Touhle pozvánkou otevíráme závěrečný party list a další skladbou rovnou zavřeme. Poslední pozvánka míří do Brna. V sobotu 10. října zahrají od 8 večer v Metro Music Baru Blitz Union společně s Plug Call Humanity. Elektronika a tvrdší kytary se tak sejdou na jednom pódiu. My se s dnešním Darkwave rozloučíme skladbou Evolution, tentokrát ovšem v remixu od dvojice Ghost Bells, která nedávno vydala svoje EPčko na prestižní vydavatelství Out of Line. Než ji pustím, děkuji, že jste se mnou strávili 151. díl pořadu Darkwave. Kompletní playlist naší gotické dvouhodinovky najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Ve spojení můžeme zůstat i prostřednictvím facebookového profilu facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Děkuji za poslech, přeji klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na Rádiu Hej. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Tak byl Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak Melín od mixpultu a mikrofonu. A kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to bylo PIL, nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si jich skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se podíváme na další interprety v dnešní vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a seminá skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City, to je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství sobotu o 8. Teď už příjemný psa dalšího vysílání, to jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Fajné.

klid a strach. Hluboko v zemi šperky bojů a v nich ty staré duše spí.

popel a prach, plačící země, neklid a strach. Až porozumíš modrý vodě a usneš v lese na mechu,